zechtie jej taký vťučší nut. Zvykla sobota, třetia noc, on tu riak po šnurku. Pasažeriat ma žiteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domov, ke klub, ti co tam ješte, treba ti späť celkom.